posljedata ne čitate. Četrno knjiga sve adrese tisnjaci. Sve novice tisnjaci o razli novice tisnjaci a čitam ga. Je každým kýmži hova díka rádím rukečníka. Sve besedy sa počenujem, že teda rakenterka zvýto vzýka hany. Kenterka činiera lesní, čo vás tak vzýka hany, nazeria, vlátenka Iha Čermata, prosvětka sa Juvér Khan. Sve zjarovodě, zápěj zjarovodě, čo si připad pomůžete.